0: že se setkáme a hezky poskládáme.
1: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
2: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
1: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
1: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
4: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
1: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha. V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
5: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
1: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch kelských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
1: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta. U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
6: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak kolbu.
1: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: Drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kemšová.
9: I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around.

find you very attractive. Would you,

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, come on. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

0: Pusťte si rádio Aplaus. Mluví v něm i ti, co Aplaus v životě neslyšeli. Zdeněk Velíšek.
1: Aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Aplaus, Věra Klimšová. Like

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, kterým se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Radio for you.

0: Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze zhora nahoru, pěkně tu Konín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: saliva all over them. But like, I don't know, it's gonna be cool, you know. I'll buy some like see my smile. It'll be like really cool. Except my like teeth are like too small. But no biggie. So awesome. It's like tubular, you know. Well, I'm not like really ugly or anything. It's just like, I don't know. You know me, I'm like into the like the clean stuff, like Pac-Man and like I don't know. Like my mother like makes me do the dishes. It's like so gross. Like all the stuff like sticks to the plate. And it's like somebody else's food. You know, it's like grody to the max. I'm sure it's like really nauseating. Like bark out, gag me with a spoon. Gross.
1: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
2: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
3: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
2: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
4: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
2: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
4: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
2: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
3: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
2: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
5: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
6: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
7: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
2: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Bez aplauzu se nedá žít. Josef Zima.
1: Aplaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Krejčí.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, kterým se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

0: side. Boy, she the sweetest thing you ever seen. The dog is howling, and the hound. Go ahead.
1: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
2: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
3: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
2: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
4: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
2: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
4: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
2: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
3: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
2: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
5: No, jak to měly ty žáby, byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
6: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
7: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
2: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad Tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, Vysoký a Vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já si jim tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kenšová.
9: Timothy, we don't have any more money.
10: Oh, it's Christmas. They're free.
9: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, come. Thanks for all your help.
11: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
12: Já.
9: Timothy, už nemáme žádné peníze.
11: Oh, teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz.
12: Měli bychom vyrazit.

0: Skanduji aplauzu. Vladimír Javorský.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: a schované u vody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem.

V průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klemšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Aplaus, ten mám moc ráda. Bartáková dáda.
1: Aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávat jakýsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a do středověku.
0: Keltský telegraf.

0: 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích, kousek od Prahy, a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť Keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
1: Jak to bude probíhat?
2: Zdravím.
1: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu Keltského telegrafu David Franta. Velkou hranici a oheň už se rozhořívá. Pan David se účastní Keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
2: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce, postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
3: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
0: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
1: My jsme prostě teďka na konci toho signálu, nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
4: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
0: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha. V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
5: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
0: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
1: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta. U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
6: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já si jim tak koupu.
0: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak Keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žaby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já!
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aplaus patří k základním projevům díků, když se někomu něco líbí. Takže poslouchejte oběma ušními boltci. To vám přeje Bohdan Tůma.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích, kousek od Prahy, a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klenčinová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské letné Týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu Týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu bio přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník světové.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium, Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Radio Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Je to správné, je to spravedlivé, je to aplaus. Přeji vám krásný poslech. Klára Samková.
1: Aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby, byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
2: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabinky málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aplaus je ten nejkrásnější dík. Naďa Konvalinková.
1: Aplaus. Rádio.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
5: Vesmír.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a tlačí, řekněme, do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích, kousek od Prahy, a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu, nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kemšová. Yeah.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě, vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: schované u vody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme,

0: Vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
2: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
2: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje, vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
0: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
3: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
4: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
5: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak kolbu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: V něčem je tohle rádio naprosto nepřekonatelný. Totiž já nikoho na světě neznám, kdo by neměl rád Applaus. Váš Petr Novotný.
7: Applaus. Rádio.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Oh.

Klaus. Radio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora,

0: A potom jsme my.
1: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
2: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
3: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
1: Je přesně 19.58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
4: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
2: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
1: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
5: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
1: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Aircheck Rádia Applaus. Posloucháte Rádio Applaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
2: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applelaus.cz
0: Měli bychom vyrazit.

0: se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: Nikomu to neříkejte. Já mám ráda Applaus. Simona Stašova.
5: Applaus. Radio.

0: aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav. Ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako. Je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péct, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
2: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
1: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam. Trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy, a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřené na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
0: Aplaus, tleská!

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu.

0: skautského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
1: Jak to bude probíhat?
2: Zdravím.
1: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta. Velkou hranici a oheň už se rozhořívá. Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
2: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
3: Setkání, říkal Otík, jeho syn. Setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema. Je to fajn.
0: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma. Oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
1: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
4: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora
5: a my.
4: A potom jsme my.
0: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha. V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
0: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
1: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta. U ohně na holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak
8: jo.
7: Já si jim tak koupu.
0: A tak na holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klemšová. Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.
2: Best.

0: Malé, drobné a schované důvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Jsem cool, jsem in, jsem funky. Chceš být taky? Tak poslouchej Radio Applaus. A budeš cool, a budeš in, a budeš funky. Radek Gypsy Banga.
1: Applaus. Radio.

0: friend. Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já. Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
4: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
4: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
4: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
4: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
4: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s ním tak koupu.
4: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Me. Timothy, we don't have any more money.
2: Oh, it's Christmas. They're free.
1: Thank you, Mr. Jeepers. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
1: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz
1: Měli bychom vyrazit.

0: To je moc dobře, že posloucháte Aplaus. Konečně i vám někdo zatleská. Martin Stránský.
1: Aplaus. Rádio.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje, vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby, byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klenšová.

yesterday when you were walking. You talked about your mom.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou?
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí. Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu? A nebo ze školy Applaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.applaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: aplaus. Příjemný poslech vám přeje Koťák.
1: Já to dělám. Jakub Kotek.
2: Aplaus. Radio.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty,

0: Již letos s přípravami pomáhal.
1: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá. Přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
2: No, setkání, říkal Otík, jeho syn. Setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema. Je to fajn.
3: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma. Oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
4: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora a potom jsme my.
0: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha. V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
0: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
4: Můžu si představit, že za těch kelských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta. U ohně na holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
0: A tak na holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.
7: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.
8: Me. Timothy, we don't have any more money.
9: Oh, it's Christmas. They're free.
8: Thank you, Mr. Jeepers. Thanks for all your help.
10: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
11: Já.
12: Timothy, už nemáme žádné peníze.
10: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz
13: Měli bychom vyrazit.

0: Chceš-li se zasmát, zatleskat, něčemu se naučit, pust si rádio Aplaus, jako já, Jirka Babica.
1: Aplaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kenčová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Konín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou?
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí. Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu? A nebo ze školy Applaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.applaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Aplaus je nejen potlesk. Aplaus je i rádio. Nechte si zatleskat během dne. Vaše Kristýna Kloubková.
1: Aplaus. Rádio.

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
8: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
9: Vezmi.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly příjemné. Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

už tě neuvidím. A chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí. Ale já nikoho neznám, ani tebe, milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě opustil. Říkali,

Radio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní

0: záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
1: Je přesně 19.58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
1: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta. U ohně na holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
3: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
1: A tak na holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus

0: bitches love me.
1: Applause. Radio for you.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.
7: Me. Timothy, we don't have any more money.
8: Oh, it's Christmas. They're free.
7: Thank you, Mr. Jeepers. Thanks for all your help.
9: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
10: Já.
11: Timothy, už nemáme žádné peníze.
9: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz
11: Měli bychom vyrazit.

0: se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
5: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
7: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
8: No, já vám něco řeknu, lidi, já jsem v divadle Applaus. A pardon, vidíte, jak se člověk, jak se to, protože jsem v rádiu Applaus a velice se mi tady líbí. Zaprvé tady velmi příjemná společnost, velmi příjemné prostředí a hlavně, já jsem od 18 let zaměstnaný v divadle, takže Applaus. Musím to říct neskromně. Na Applaus jsem zvyklý a cítím se tu jak ryba ve vodě. Tady je Honza Kašpar a zdravím vás všechny diváky rádia Applaus. Honza Kašpar vás zdraví.
7: Applaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Verunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.
2: Oh,

Rádio.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus. Вера Кремшина.
9: Совершенно запрещенные. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
8: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
9: Pokaždé, když slyším aplaus, je to ten nejkrásnější pocit na světě. Tak se mnou ten pocit sdílejte. Matouš Ruml.
1: Aplaus. Rádio.

0: vody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádia Applaus.
1: Best.

aplaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Kou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více...
2: Hranici a oheň už se... rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tu

0: fajn.
1: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma. Oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
0: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál.
2: Jo.
0: Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
1: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
3: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice,
4: jo.
3: A teďka to bere jakoby ze zhora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora,
4: a
3: potom jsme my.
1: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha. V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
5: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
1: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
0: Můžu si představit, že za těch kelských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
1: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta. U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
6: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak
2: jo.
6: Já s tím tak půjdu.
1: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Nebojte se. Je čas na aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy AirChecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A AirCheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
6: Posloucháte AirCheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Když posloucháte Applaus, zatleskejte někdy taky sami sobě. Jitka Schneiderová.
6: Applaus. Komentář rádia Applaus. Applaus. Applaus.
8: Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint.
6: Komentář rádia Applaus. Applaus. Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacínu Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová. Make every minute worth it, baby. This for Arsha, baby. Watch this. I done been around the world. I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Applaus. Radio for you. Thank you.

ale to městí načínáme my. Tohle město městí, ga ga ga ga. Přibadáme to městí, ale čínáme my.

0: nebi, to město kyslí a přibrali to děslí a činanvi, tohle město kyslí a přibrali to děslí a činanvi, tohle město kyslí a
1: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
2: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
3: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
2: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
4: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
2: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
4: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
2: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
3: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
2: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
5: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
6: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
7: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
2: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Campus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě naším letopočtem.
0: Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek.

0: sedí u ohně.
1: Jak to bude probíhat?
2: Zdravím.
1: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
3: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
2: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
3: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
1: My jsme prostě teďka na konci toho signálu, nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
3: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
3: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
1: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
3: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
3: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Anžová.

0: Šunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus.
1: Vezmi.

0: Aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav, ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péc, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
2: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
1: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam, trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy, a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřeny na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
0: Aplaus tleská!

0: Aplaus tě může nabít, ale i zabít. Tak bacha na to. Ondřej Ruml.
1: Aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak

0: oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
1: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
1: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
1: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
1: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
1: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
1: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
1: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klemšová.

0: a schované u vody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Slyšet aplaus je vždycky příjemný. Pro herce, pro zpěváky, pro muzikanty, snad i pro vás. Váš Filip Švarc.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, come. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

man. If you wanna love him, I'll do

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Pusťte si Rádio Aplaus. Mluví v něm i ti, co Aplaus v životě neslyšeli. Zdeněk Velíšek.
1: Aplaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Okay. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
5: Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi aplaus. Já kvůli aplausu žiju, protože kdyby nebyl aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv aplausu radujou. Teďkom bude aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky.
3: Aplaus.
6: Aplaus tleská. Pššt.
7: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
8: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav. Ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
7: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
8: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako. Je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péc, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
7: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
8: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
7: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
8: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
7: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam. Trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřené na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
6: Aplaus, tleská!

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, kterým se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Aircheck.

0: posloucháte Rádio Aplaus.
1: Komentář Rádia Aplaus. Aplaus.
2: Aplaus. Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti.

0: Vychází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint do pokuty.
1: Komentář Rádia Aplaus. Aplaus. Aplaus. Aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Aplaus patří k základním projevům díků, když se někomu něco líbí. Takže poslouchejte oběma ušními boltci. To vám přeje Bohdan Tůma.
1: Aplaus.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje, vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly přijaté. Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Konžová. Larga bu sama.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Fantastic sound for you. We're heading into our finale at this point, so it's one more from everybody. This is Jethro Tull coming in first of all with a song for Jeffrey.

0: V něčem je tohle rádio naprosto nepřekonatelný. Totiž já nikoho na světě neznám, kdo by neměl rád Applaus. Váš Petr Novotný.
1: Applaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Je moc dobře, že posloucháte Aplaus. Konečně i vám někdo zatleská. Martin Stránský.
1: Aplaus. Rádio. Okay.